Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio. Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroka se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doctorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doctorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři. Nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra. Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kráně zamíchej.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Dance Radio. Dance Radio.

světa taneční scény. To naladíš každý den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž znásledovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio. Dance Radio.

V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Vsledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroka se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance. Dance Radio. Dance Radio.

nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.

0: Hit Dance Radio. Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Skonto nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: legendárny klubovka na éteru Dance Rádia. Climax se mnou Chris Sadler. Neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Rádiu.
1: So how's the evening so far?
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio. Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et Plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábytek.
4: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůzíž za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemíchy.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. Tomu house, trends, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

feel so

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroka se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: This is bigger than techno.

Tři nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Za náma výborná muzika, Féteru Dance Rádia nám dohrál Bob Sinclair, podo mnou už Midnight Generation Almost My Own jako novinka. Bude taky Sigma, Paloma Faith a Changing. Ladit Dance Rádio na 89,9 FM startuje. Sobotní party break, jsem Tereza Ročeňová a všem přeju parádní poslech. Je 13 hodin. Dance Rádio.

0: Za náma na Dance Rádiu Laura Van Dam a Neon Soul, 12 minutek po 13. hodince. Já vás všichni vítám. Společně se až do 16. hodinky dáme pořádnou dávku té taneční muziky. Taky nakouknem, kde se co uvařilo, ať už to bude ve světě hudby, taky ve světě filmu. Mrknem na nějaký vtipný věci, ať máme krásný víkend. No a nebude chybět ani party service, kdybyste se rozhodovali, kam večer vyrazíte, případně za kým. Jestli už plány máte, dejte vědět, kde s kým a na jakýho DJ vyrazíte. Já pro vás budu mít za chvíličku muziku. Proběhnou novinka Midnight Generation, taky Immortals, anebo Chainsmokers a The Cure. Za moment na vlně 89 102,9 FM.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

0: Výborná muzika na Dance Radio Another 54 Ultra a Talk to You. Před náma pohled do světa hudby, protože projekt Crevela se po delší době vrací. Sestry Joan a Jasmine po 4 letech vydávají album. Bude se jmenovat Peak, obsahuje 12 tracků a můžeme na něm najít spojení Melodic Techno, Drum and Bass, Trap House, Melodic Bass, spoustu dalších. Jinak holky vlastně jsou na scéně už 15 let, patří mezi výrazný ikonický dvojice elektronické hudby. No a dali si trošičku pauzu, rozhodli se vlastně v roce 2022, aby zachránili svůj sesterský vztah, taky duševní zdraví. Tak jedna z nich si věnovala studiu dalšímu na kytaru a zpěvu. Druhá sestra, ta se úplně zavřela a neřešila žádný zprávy, neřešila tvoření hudby, nic. Pak se dali zopsed hromady a vytvořili nový album. Tak jsem zvědavá, co na něj řeknete. A teď už do uši posílám další muziku. Proběhnou Future Bound, Dayton anebo Mac J. V éteru Dance Rádia si to dáme za moment.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Na Dance Radio další výborná muzika Eli Brown, jeho Desire. 13 minutek před 14. hodinkou se podíváme do naší hitparády Dance Radio Charts. Jak jste zahlasovali, jak jste zamíchali pořadím, tak vždycky ve čtvrtek od 18 hodin se dozvíme, jaký jsou výsledky. Klidně teď můžete hlasovat na webu www.danceradio.cz. Je tam 20 míst, jsou tam 3 novinky, kde palec nahoru hlasujete, kde palec nahoru není, je to 7 týdnů hitparádě, opouští tu hitparádu. Tak z novinek, které máme Sonority, je tady Pauli Gabrieli, český projekt, je tady pan Olda, to je taky česká tvorba. A teď se podíváme na první 3 místa. Jak jste zahlasovali? Tak na trojce tam jste zvolili Kaiga, na dvojce Jamie Jones a na jedničce opět česká tvorba, Epoch Noir a In a Box. Výborná věc. Tak uvidíme, jaký bude první, druhý, třetí místo příští týden, jak budete hlasovat. Ještě jednou www.danceradio.cz. No já posílám muziku, proběhnou Came of It, Cyrus D a nebo Drown Moon. Už za moment na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Za náma East 17, House of Love. Pode mnou už slyšíte úžasnou novinku. Já pokaždý, když to slyším, mám husí kůži, je to novej Armin van Buuren a jeho Everlasting. Taky proběhne Fisher a Kousek s názvem Rain. Krásnou sobotu všem, kdo ladí 89 nebo 102,9 FM. My jsme Dance Radio a mám pro vás další várku té nejlepší taneční muziky. Tak parádní poslech ještě jednou. Je 14.01.

know it to be true.

0: Na den se ráno nám dohrávají Rob and Jack, Albin Myers, Divin' My Soul, přesně ve čtvrt na tři. Fetru den se rádia. Pokud milujete Tomorrowland a chtěli byste si dát nejenom letní edici, ale i tu zimní, tak pozor, opět bylo oznámeno, že se nám Tomorrowland Winter vrací do francouzských Alp. Konat se to bude od 20. března do 27. března. Spojuje nám to dva světy. Spoje to svět hor a taky kouzlo Tomorrowlandu. Můžete si užít festival na sněhu, můžete si užít zimní sporty, opravdovou úžasnou atmosféru, ať už je to lyže, snowboarding, ostatní věci. Jinak na nabízí to taky samozřejmě balíčky, kromě vstupenky na festival, lyžařskou vstupenku, ubytování, taky možnost návštěv různých po těch vesničkách. No, takže pokud byste měli zájem, předprodej začne v říjnu 3. října a další předprodej 10. října jsou různý vstupenky. Tak zajímá mě, jestli už jste byli i na té zimní edici, jak se vám to líbilo, který z DJů se vám tam nejvíc líbil, kdo jste byl na letní, tak jestli máte radši letní nebo zimní, a teď už další muzika. Proběhne korolová Armin van Buuren s novinkou Everlasting. Výborná věc. Pojďme mám pusí kůži, když vím, že to budeme hrát. Kiasmos anebo Alesso a Pendulum a taky výborná věc. Fate už za moment na Dance Radio.
1: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna Slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Dance Radio.

Alesso Pendulum Fate, Féteru Dance Rádia, minutku po půl třetí. Rádi cestujete, máte rádi knihy, tak pozor, v malém skotském městečku si totiž můžete pronajmout ubytování. Jehož součástí je skutečný knihkupectví. Hosti bydlí vlastně v útulném apartmánu nad obchodem, ale pozor, během pobytu ho můžete sami provozovat, upravovat ceny, výlohu, otevírací dobu, anebo pořád dát vlastní akce. Zájem je teda zatím tak obrovský, že je to plný na 2 roky, ale pokud byste si chtěli udělat nějaký krásný zážitek, tak za 2 roky taky ideální, co říkáte. Teď už další muzika, na to tak dlouho čekat nemusíte. Do uší posílám Bless Madonna, bude taky Wilkinson, Disclosure anebo Swedish House Mafia společně s Elišou Keys a Finally. Za momentík si to dáme na 89 120,9 FM. Dance Radio.

Výborná muzika, proběhl Lightback Look a Paradise 11 minut před 15. hodinou. Já už koukám do kalendáře přímo i nad playlistem, mi svítí jméno Marie, takže všem Maruškám všechno nejlepší k dnešnímu svátku, je to jméno hebrejského původu. V České republice ho má 260 526 nositelek. Průměrný věk je teda 66 let, jinak dneska slaví svátek taky Mia, tohle jméno je italského původu. V České republice ho má 1377 nositelek a průměrný věk tohoto jména je 6 let. Dneska je taky den videoher, den čokoládového šejku, milkšejku, teda dala bych si hned nějaká plastina. Každopádně slaví taky zvířátka. Ze zvířátek je to pejsek Bella a z kočiček Oswald a Ordav. No, zajímavý jména. Tak ať už něco slavíte, neslavíte, taneční muzika, kterou jsem si pro vás připravila, nebo ne já, ale mám ji tady danou, Midnight Funk, Elvis a Fastboy. To je pro všechny milovníky pořádný taneční muziky.

0: Oliver Heldens, Leno, Disgroove. To je kousek, který dohrává právě teď v Eteru Dance Rádia. Už se ale podíváme za Swedish House Mafia. Kluci nám nedávno odehráli vystoupení ve Švédsku. Mělo být 2 dny za sebou. První den byl zrušen kvůli nepříznivě počasí. Ale pozor, Swedish House Mafia oznámili tento týden, že čekají 4 obrovský večery právě na stadionu Olavy ve Švédsku, kde se konaly minulý týden právě vystoupení, nebo ten jeden den. Mně je to oznámený na příští rok, na 2., 3., 9. a 10. července. Zatím jsou to jediné vystoupení na stadionech a festivalech, které jsou naplánované. Jinak prý se můžeme těšit na večery, které jsou prezentované jako jeden velký propojený příběh. A ten, kdo vlastně má zrušenou vstupenku, nebo jako byl na tom, kde se to neodehrálo, kde to bylo zrušený, tak získá exkluzivní předprodejní přístup prostřednictvím osobního kódu. Jde o takový gesto vůči fanouškům, který si neužili show, která měla být a nebyla. Jinak kluci oznámili, že tohle bude takový trošku širší fanouškovský zážitek, kde je vlastně čekají různý pop-up story, taky vyhrazený fanouškovský prostor, exkluzivní merchandising a celkově taková velká čtyřdenní úžasná jízda společně se Swedish House Mafia. Tak já jsem hodně natěšená, hodně zvědavá. No a co vás čeká za chvilku, tak muzika Avion, Frankie Bach, Joel Paul a Calvin Harris. Na Dance Radio za moment.
1: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
6: Dance Radio.

0: Calvin Harris, Jazzy a Satisfy v éteru Dance Rádia, minutu po půl čtvrtý, tak kdybyste běželi někam na rande do práce, abyste věděli, kolik je přesný time. Ale teď už se podíváme taky na party service. Pokud nemáte vybráno, kam večer vyrazit, na jakou akci, nebo už třeba teď odpoledne, pár tipů pro vás mám. Party service. Já vždycky začínám u týmu Dance Rádia a protože dámy mají přednost, tak mám tady naší Soulcade, kterou si můžete užívat každý všední dopoledne v éteru Dance Rádia. Naše kačka hraje už teď odpoledne, to odstartovalo ve 14 hodin. Je to Altán Grébovka, takže tady v Praze si můžete užít takovou menší open air akci, kde, jak se má kačka říkala, se bude hrát house a techno. Takže výborný odpoledne, končí to v 10 večer, takže stihnete klidně ještě nějakou jinou akci. Kdo by si chtěl pořádný hard techno, tak dneska pražský klub Cross. Další, tentokrát trancová akce, tak ta se koná v pražském klubu Pulse 22. No a kdo by si chtěl dát další hard dance edition face to face, tak pražský klub Roxy dneska právě tato divočina. Za mixem třeba koukám tady Sandra, Big Lil, taky Yellow, TMK a spousta dalších. Tak můžete si to dojít vychutnat, pokud už máte vybráno, dejte vědět. No a teď taková pozvánka na vysílání Dance Rádia. Dance Radio.
1: Legendární klubovka na éteru Dance Rádia. Climax se mnou Chris Sadler. Neortodoxní rozhovory, top české a zahraniční DJs, nová a nevydaná hudba. Každou druhou neděli od 18 do 21 hodin. Climax se mnou Chris Sadler na Dance Radio. So how's the evening so far?

0: Gilleverest, On My Own v Eteru Dance Rádia, za chvilku Šimza, Fallen, Dom Dola, Take It, anebo Meduza, Silence. To je zbytek muziky do konce hodinky, já se pomalu rozloučím. Těšit se na vás budu zítra úderem 13. hodinky, jinak dneska večer vás opět čeká Rehab se svým Cyberpunk Radio, radio show od 20 hodin, no a mezi 10. večerní a půlnocí, tam si můžete rád Armina a záznam jeho čtvrtečního Asotu. Tak já se loučím, mějte se a pa zítra po o...
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž znásledovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9. Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní doktor Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna Slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Cyberpunk Radio. In the mix. Baseline 1.

Cyberpunk Radio. I like that.

Radio. For all the best.

I left the darkness behind me. This is a new me. I'm awake.

please make some noise for the wonderful Sasha!

Rádio. Dance Rádio.